Kyle. Trial. Trial.

take away my sadness, ease my troubles, that's what you do.

Bye. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial.

0: trial.
1: Might be glad you stay.
0: Trial. Trial.

trial. Trial.

trials.

trial. Trial.

0: song.
1: Right inside, woman, you.
0: Trial.

star. Star.

child. Trial. Trial.

trial. Trial.

try. Trial. Trial.

Wow. Wow.

trial.

trial. Trial. And decides.

child. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

Trial.

trial. Trials.

Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Trial. Trial. Trial. Trial.

Čau. Bye.

Mama, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na post.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: I could stay awake just to hear.

This is a song for anyone who wants it.

try. Try. Try.

sky. Bye.

Wow. Wow.

trial. Trial.

Když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam a od té doby od čerta k ďáblu se po té cestě potloukám.

0: zná, co vyměnil píchu za něho.
1: Lásko. Trial.

trial.

trial. Trial. Trial.

trial

trial. Trial.

croupière, stíny sacré-cœur, nade mnou

0: trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Bláznivý,
0: chtěli
1: křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám,
0: trial.
1: Proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás.
0: Trial.
1: Když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

byl ven ze žalářních vrát. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen

0: žili. Který si všechno vzal. Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat.
1: Trial. Trial.

Ciao. Trial. Trial. Trial. Trial.

Wow. Trial.

Bye.

0: Čau.
1: Mám v kapse jeden frank, jsem nejbohatší z bank, na cenu.

Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladí šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Vypršel náš čas, už musím jíst.
0: Trial.

trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín,
0: trial.
1: Nevíš ani jak, nevíš jak. Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.
0: Trial.
1: Snad ses trochu třásl.

0: vyšel ven.
1: Třeba.
0: Z žalášních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl
1: znovu
0: začínat. Poctivejma rukama jako správnej chlap.

0: zborcený.
1: Trial.
0: Ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

trial. Trial. Trial.

try.

Well.

0: trial. Trial.
1: Bratříčku, zavírej trial. Vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

try on. Try on.

Praha, jo?

0: trial.
1: One man had a problem.

Try out.

0: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.
1: Trial.

zase písničku, není tak složitá, už se vratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.

0: jen chtěl bych ti říct. Stýská se, stýská.
1: Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pálet.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. S cigaretou modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak,
0: trial.
1: Nevíš jak.
0: Trial.
1: Básnivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám,
0: trial.
1: Proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás.
0: Trial.
1: Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás,
0: trial.
1: Trochu třás.

0: Ze žalářní fakt, možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
1: Trial.
0: Poctivýma rukama, jako správnej chlap, snad se někdo ušklí jen, že si křivě šláp, křivě šláp.

Trial. Ať pro léta ztracený nemusí plakat. Trial. Trial.

file. Trial. Trial. Trial.

0: Nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů jdou za tebou.
1: Wow.
0: Dokola s

trial. Trial.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence.
0: Trial.
1: To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše,

0: trial.
1: Hold, hold tight, dear.
0: Trial.

Drive out.

0: trial.
1: Trial. Je někdy krásnej hlavolam, když se ti zdá,
0: trial.
1: Že se potápí.

0: říkám šťastný sní. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trial. Trial.
1: Tví milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše, čas

0: trial.
1: Trial.

trial. Trial. Trial.

trial.

song. Song.

trial. Trial.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: se, brátka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme.
1: Trial.
0: Nauč se písničku, není tak složitá.
1: Trial.
0: Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Trial. Trial.

Bye. Bye.

0: Your legend ever dear.
1: Trial.

Bye. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš, já chtěl bych jen žít.
0: Trial.
1: Z tvých polipků, svou lásku ti vřát, být princem tvých snů. Já
0: trial.
1: Chtěl bych jen žít, jsem dost naivní.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
0: Trial.

0: někdy zbytečně mladý šílence.
1: Trial.
0: To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte Trial. Naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial.

trial. Trial.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.

trials.

Každý čau. Ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno,

0: a v nedohlednu šťastný konec příběhu. Příběhu starýho blázna, co vyměnil píchu za něho.
1: Trial.
0: Láskou.

trial.

0: trial.
1: In so many ways.
0: Trial.

0: menší.
1: Trial.
2: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
1: Trial.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Trial.

0: Trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
1: A nakonec toho strašně lituje.

Bye. Bye. Trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Básnivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná
0: trial.
1: Nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás. Když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: plával.
1: Léta ztracený, ty oči pláčou dál.
0: Plával.
1: Když si vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že si tenkrát chtěl
0: plával
1: znovu začínat. Poctivejma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp, jen že si křičel.

trial.

trial. Trial. Trial.

Kapsíčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka.
1: Já vím, že mi odpustíš.
2: Trial?
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně...
2: Trial?

0: trial.
1: It's a log.
0: Trial.

It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot.

trial. Trial.

try. Try.

trial.

Bye. Drive. Drive.

města jsou jen ozvěny našich jmen. Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

world. World.

0: bar.
1: Yeah. Rule, baby. Mary J. Blige.

trial. Trial.

trial,

trial. Trial.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec to dostaneš na to.

0: trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně,
0: trial.
1: Mladí šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.

Wow. Wow.

trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: for me.
1: Trial. Trial.
0: And I still hold your hand in mine.
1: Trial.

Bye.

style. Trial.

trial. Trial. Trial.

Wow. Trial. Trial. Trial. Trial.

flowers.

0: Sir Elton John.
1: Bye. Bye.
0: Ah, good one.
1: Trial. Trial.

trial. Trial.

Bye. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: Bye.
1: Thank you.
0: Trial.

trial. It's a human sign.

trial.

Kapřičku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

0: zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krásná.

trial. Trial.

try. Try.

0: trial.
1: I read it to baby.
0: Trial.
1: You're not alone. Maya.

0: trial.
1: Respect Maya.
2: Yeah, ready, baby.
1: Respect Maya.
2: I'm ready.

0: trial.
1: Have we done? The rhythm of your heartbeat.
0: Trial.

trial. Trial.

si na to, jak měl jsem tě rád. A nepsal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem

Prior. Trial.

try.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: města jsou jen ozvěny našich jmen.
1: Wow.
0: Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší

trial. Trial.